0: Nočná izmena na Rádiu Fantasy. Nočná izmena na Rádiu Fantasy.
1: Rádio Fantasy.
0: Nočná izmena na Rádiu Fantasy.